0: prosím tě, zvu ministry ochrany, že vás je chce port ready to vacate.
1: So the Ministry of Roma 06, report ready to vacate, Tower Echo 16.